Basta. Radio Jazz. Radio Jazz. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Jazz.

0: Ahoj milí diváci pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro kdyby byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte

všechno od co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

0: Hity, které milujete. Milujete. Milujete. Rádio Čas.
1: You're the cellular ringin'.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Mám prostě od

0: hity, které milujete. Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou.

0: Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
0: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno.
0: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
2: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno

0: Za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
0: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
3: Hity, které milujete.
2: Rádio Čas. Film Time. Na Rádio Čas.
4: Týden se s týdnem sešel a je ideální čas pustit se do dalšího Film Timeu. Jako vždy, i tentokrát vás bude provázet má maličkost Tomáš Michalík. Dnes tady budu mít pozvánky do kina, na stream, ale taky jeden trailer, který v posledních dnech vyvolal rozruch, jen možná trošičku jinak, než studio čekalo. Ale nejprve se budeme bavit o Tomu Cruiseovi. Tenhle zhruba 1,70 m vysoký Američan se totiž rozhodl vrátit k jedné ze svých dřívějších rolí. Což dělá mnoho jeho kolegů a tak se rozhodl taky, i když vlastně jeho případě to nebude poprvé. No a bude u toho závodit, protože by mělo dojít na pokračování Bouřlivých dnů. Možná trošičku zapomenutý film, který byl natočen v roce 1990. Odehrával se během závodu NASCAR, no a některým lidem připomínal třeba Top Gun, hlavně co se týče jeho postavy. Akorát se tentokrát všechno dělo místo na obloze, na cestě. A není se čemu divit, oba filmy natočil Tony Scott a produkoval Jerry Bruckheimer. U comebacku Top Gunu se všechno povedlo na jedničku, no tak proč to neskusit i tady. No uvidíme, jak to dopadne u rychlých aut tentokrát. Zápletka ani datum premiéry zatím neznáme, ale režie by se měl ujmout Jonathan Levin.
2: Film Time na Rádiu Čas.

0: na Rádiu Čas.
1: 18. prosince se na plátna kin vrátí Avengers, tentokrát s podtitulem Doomsday. No, fanoušci si říkali, že už by to chtělo nějaké lákadlo, nějaký ten trailer ukázky, a přání bylo vyslyšeno. První ofiko ukázka je venku. Jenže, jak se ukázalo, hodně lidí zareagovalo tak nějak, řekněme, v klidu, celkem neutrálně. Ono což o to, na film se bude jistě hojně chodit, ale bude i chválen.
2: Bojoval jsem po boku mnoha válečníků. Daleko mocnějších, než my všichni dohromady. A umřeli. Tváří v tvář nepřátelům. A hrozbám. Jež mě děsili mnohem méně. Než tále.
1: Upřímně, studio Marvel se nenachází v nejlepší kondici. Té seriálové divizi se opravdu nedaří upoutat diváky, a co se týče filmů, tak vlastně od premiéry posledních Avengers nic moc. Nové postavy si diváci zrovna neoblíbili. A když k tomu připočteme za mě některé kontroverzní kroky, hlavně třeba obsazení Roberta Downeyho Jr. do role záporáka, nevím. Hlavně nevím, jak to budou rodiče vysvětlovat svým malým bratolescem, že kdysi oblíbený Iron Man je tentokrát ten zlý. Těžko říct, uvidíme, jestli se vytasí s něčím další trailery, jestli vůbec budou a jak to všechno dopadne 18. prosince.
0: Film Time. Na Rádio Čas. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Rádiu Čas.
1: Následující pozvánka bude na film, který už si svou premiéru odbyla. Stále je v kinech k vidění. A je určen všem fanouškům, nebo respektive faninkám, pohodových, oddechových českých komedií. Chystají se na vás Bardotky.
2: Já už fakt nevím, jak ho mám dostat z toho gauče.
3: Já se nechci smířit s tím, že už to bude všechno takhle nudný.
4: Já mám kulturu tady.
3: Prostě chci ještě něco zažít. A s Karlem na gauči to nejde.
2: Tak ho prodej.
3: Karla? Gauč.
1: Příběh asi nepřinese nic originálního. Tři ženy na Prahu 60 se rozhodnou vyrazit za dobrodružstvím, poznáváním sami sebe a zkrátka si řeknou, že chtějí pořádně žít. Takže na nás čeká řada vtipných momentů, vína, ale také nějaké to tajemství. V hlavních rolích se představí Dagmar Havlová, Eva Holubová a Pavlína Pořízková. Za kamerou stála Hana Hendrichová, která naposledy komerčně bodovala filmem Matka v trapu. Jak říkám, tyto komedie u nás mají své publikum, takže klidně zajděte do kina.
0: Film Time na Rádiu Čas.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu, apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Hity, které milujete.

0: Radio Čas.
1: Už dnes byla řeč o jedné komiksovce, která ale do kin vstoupí v prosinci. V tomto týdnu ale můžete zajít na nové dobrodružství oblíbeného kamaráda ze sousedství Spidermana. Tom Holland se tak stává prvním pavoučím mužem, který to ve vlastní sérii dotáhl na 4 plnohodnotné filmy. Nové dobrodružství nese název Spider-Man z Bruce'u Nový den.
2: Ahoj, já jsem Peter Parker. Nepamatujete si mě, ale kdysi jsme se znávali. Hrozilo něco fakt blbýho a zabránit tomu šlo jen tak, že všichni zapomněli, kdo jsem. Protože já nejsem jen Peter Parker. Já jsem Spider-Man.
1: Ani tentokrát nebude Spidey ve filmu jediná známá postava. Z toho, co víme, tak se objeví Bruce Banner alias Hulk a premiéru ve filmu si odbíde Punisher z tváří Johna Bernthala. Ale je velmi pravděpodobné, že nám tvůrci někoho tají. Naštěstí nemusíme čekat dlouho, ještě jednou opakuji, nový Spider-Man se do kin dostává tento týden.
0: Film Time na Radio Čas.
3: Radio Čas.

0: Rádiu Čas.
1: Teorie velkého třesku skončila před 6 lety. Jeden z největších fenoménů televizní historie to dotáhl na 12 sérií. Samozřejmě se od té doby fanoušci zajímali, jestli dojde na nějaké pokračování nebo nějaké spin-offy. No tak velký úspěch zaznamenal následný Mladý Sheldon, který sám vyfasoval další spin-off, George a Mandy, poprvé spolu. Nyní přišel další počin z tohoto světa. A je to něco, co nikdo nečekal, protože to zní hodně šíleně. Jak Stewart nezachránil vesmír.
2: I've only got a few seconds to explain this. So you gotta focus.
3: Do you have an identical twin brother?
2: I'm you from another stream of reality. None of this is normal. If you turn the lights off, they don't bother you.
1: V hlavní roli se tentokrát objeví majitel obchodu s komiksy Stuart Bloom, který jaksi k nedopatřením způsobí problémy v multivesmíru, takovou malou apokalypsu, no a všechno musí napravit. Nebude na to sám, vrací se další seriálové postavy, které v tom hlavním tedy hrály vedlejší roli. Konkrétně Bert, Kripke a přítelkyně Stuarta Denisa. Od tvůrce Chucka Loreho je to podle mě jeden z nejodvážnějších seriálů, do kterého se kdy pustil. A co si budeme povídat, fanoušci originálu nedají nic zadarmo. První díly jsou k vidění na HBO Max, tak to klidně zkoukněte a dejte vědět. Pro dnešek je to vše, já vám děkuju a budu se těšit zase příští týden.
0: Filmtime. Filmtime. Na Rádiu Čas.

0: Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
1: Rádio Čas. Hity

Rádio.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Ozdravení, chtěl jsem říct sváteční, ale zas na druhou stranu pro některé je neděle opravdu svátek a dovolí si nic nedělání. Zdravím ale i řadu z vás, kteří máte různé povinnosti, ať už pracovní nebo prostě jiného řádu. Radím Rádio Časy, ty, které milujete. A druhý srpnový den, nevím jak u vás, ale v Ostravě takové to malé odpočinutí od tropických dnů, posledních dní a hlavně příprava, aspoň taková ta psychická tělesná na ty další dny, protože ještě minimálně půlka příštího týdne nabídne víc, mnohem víc než třicítky. Asi víte, asi sledujete předpovědi, no tak pojďme si užívat teď trošku čerstvý vzduch. Radím sobě Slav Bednář, jméno mé, nedělní pohodička i dnes, mimochodem já jsem nepopřál k svátku, tak samozřejmě všem Gustavům, Gustíkům, krásný svátek, ať už nás poslouchá jeden nebo třeba 50 Gustavů, prostě užijte si svůj den a vy ostatní muziku s námi. Kdykoliv i online, kdybyste jeli do světa na cesradio.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola, litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
4: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
5: Vždyť jich znám tuny moderních slečen. Za 4 runy byl bych jim vděčen.
6: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.

Druhý srpnový den s Rádiem Čas a Radimem a já se rovnou na něco zeptám, tak jsem si říkal, jako jestli dneska mám dávat nějakou fózovkách otázku, ale dám ze života, protože jsem se pozoroval, dneska jsem za vámi přejížděl až z Prahy, naštěstí jako dobrý dojezd, všechno v pohodě, ale pozoroval jsem svůj mobil, protože mi začíná haprovat nabíječka a zjistil jsem, jako, že člověk je docela nervózní z toho, když ví, že mu třeba se ten mobil vybije, že nabíječka neslouží tak, jak by měla, zkrátka, jako, že už je hold, jakoby ponořený v tom 21. století, až po uši, dá se říct. A tak mě zajímá, jo, a zároveň jsem ve fázi, kdy už mám delší dobu koupený nový telefon, už je to jako na týdny a pořád se bojím jakoby udělat celý ten proces toho přesunu, dát informací, celé to zapnout a tak dál. Prostě mě zajímá ten váš současný mobil. Jak dlouho ho máte, jak dlouho jste mu věrní a pokud se najde takový nějaký případ podobně jako já, že už má mobil a nechce se mu to přesunovat, tak jak to třeba řeší vaše okolí? Zkrátka, kdysi, když jsme byli ještě trošku mladší, tak si pamatuju, že měli jsme mobil rok a hned jsme chtěli nový, protože byly moderní typy a tam ten bude líp fotit a tak dál. A dneska jako, nevím, jestli je to o věku, anebo zkrátka jako víc věcí kolem toho, to je takový malý počítač, jo, který sebou nosíte, jakože už se člověku moc nechce měnit, jo, nebo to prodlužuje ty pauzy. Takže zkrátka, jak dlouho jste věrní svému současnému mobilu, nemusíte mi psát značku, ale prostě celý ten příběh kolem toho. Jo? Díky moc. WhatsApp číslo tam komunikujeme 77 66 12 800. Napište, vyfoťte nebo namluvte audio, já vás vždycky rád slyším, jo? Takže díky moc za otevřenost a užívejte den, už druhý srpnový a počasí alespoň na dnešek trošku takové příjemné, na vycházku, na výletík, na pohodičku. Jo. Hity, které milujete.

Taky, alespoň za tu malou úlevu v počasí dneska, protože zítra, pozítří a pravděpodobně ještě středa to budou tropické teploty. Oproti třeba dnešku, zítra to poskočí o nějakých 10 stupňů nahoru. Nevím, jestli si podobně jako v Ostravě užíváte podmračenou oblohu a trošku jako ne čistší, ale svěžejší vzduch. V každém případě, jak říkám, první polovina příštího týdne na Moravě ve Slezsku od severu po jich to bude ještě masíčko. Tak na sebe dávejte pozor, platí všechno, co nám říkají odborníci. Pokud nemusíte, tak to nedělejte, co se týče pohybu, hodně tekutin, stínu, prostě hýčkejte se, já to teď svým nejbližším a konec konců sám sobě říkám v poslední době hodně často. A pokud budete mít chvilku času, tak mi napište, nemusíte jako k tomu žádné podrobnosti, jak dlouho jste věrní svému stávajícímu mobilu. Prostě mobil, který vám teď leží na stole, za kterého za chvilku budete psát nebo namlouvat zprávu, jak dlouho ho máte, případně jestli zvažujete nebo nezvažujete o změně. Na co se dneska ptám? WhatsApp číslo 776612800, kdybyste se chtěli podělit, ale pokud chcete mít siestu, leháro, prázdniny, dovolené a jenom poslouchat hity, které milujete, o, žádný problém. Radím se Vyslav Bednář, za chvíli bude 10 hodin a doufám, že potěší i tato.

Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na MKS.

0: Tak se koukám na průměrná čísla, když vezmeme, dejme tomu, já nevím, dejme tomu čtyřicátníka, jo? Čtyřicátníka v České republice, tak mobil, nový mobil si vyřídí v průměru jednou tak za 3-3,5 roku, jo? Samozřejmě u mladších lidí od 15 do těch 25-20 se ta doba té potřeby výměny za modernější typ zkracuje na dejme tomu rok a půl, někdy dva, jo? A někdy by řekl, že dokonce méně. V každém případě dneska mi napadlo zasondovat, jak jste na tom vy, jak dlouho jste věrní svému aktuálnímu mobilu a první vlaštovky přes WhatsApp Rádia Čas chodí. Dobré ráno. Měla jsem poslední 8 roků, už zlobil, tak jsem ho před 14 dny vyměnila za nový a přispěli jste mi na něho částečně. A díky Skřítkovi, díky soutěži na Rádio Čas i vy dali mi slevu a tak dál, prostě už potom jsou tam praktické věci. Janino, tak to jsme rádi. Mimochodem ten přesun toho všeho, těch informací bylo všechno v pohodě, protože Ráďa, a je mi to vyčítáno mým blízkým okolím a mají ze mě legraci, já jsem si pořídil mobil, jak říkám, měsíc, možná dva měsíce zpátky nový, všechno je podepsáno, už ho splácím, ale ještě jsem si ho teda nezapojil, protože mám strašný vítr právě z toho přesunu všech těch informací, dat a přihlašování, odlašování. Já vím, jako, že když to máte dobře zařízené, tak jako se tam přesune prakticky všechno, ale je to vyčerpávající. Tak právě proto sonduju. Já vím, že teď jakoby ten WhatsAppový svět pospává, ale kdybyste se chtěli podělit, 776612800 bude mi ctí vás slyšet a nebo alespoň číst. Další muzika připravena. Bylo 10 hodin a nezapomeňte na Gustíky. Gustav má dneska svátek.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete. Radio Čas.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu Apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Radio Čas.

0: Nenechte se rušit, za tým Rádia Čas zdraví Radim. Takhle, vyrušit se můžete nechat pouze v případě, že byste si chtěli poslechnout horoskopy, prostě astrologická vyhlídka. No a jako vždycky v neděli na začátek dalšího týdne, prostě jaký bude ten další týden, jak se zařídit, na co se připravit a samozřejmě pak si to udělat podle svého, to je to nejpodstatnější, že jo. Neřídit se slepě, ale prostě dát na intuici a já doufám, že ty další srpnové dny pro vás budou výjimečné a teď to myslím pozitivně, protože výjimečné budou rozhodně na teploty. Ale dnes je dnes, i fajnové počasí a na Rádio Čas i Milan Gelnar.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne by měl být docela příjemný. Na nebi panuje převaha silných hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Nepříjemňovat život nám ale budou snahy si zejména v partnerských vztazích mezi muži a ženami navzájem vyjasňovat, kdo má v tom či onom pravdu. Dohoda obvykle ale nebude možná. Střed týdne bude obdobný, pouze prožívání emocí bude vyhrocenější a konec týdne bude o dost příjemnější. Na nebi budou silné hvězdné aspekty souladné vítané a ty problémové budou mít ostré hrany konfliktu zaoblenější. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

jazz. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Hity, které milujete, a doufám, že i nedělní pohodička, už druhá srpnová, trošku sbíráme síly na příští týden, který bude hodně tropický, ale dneska je venku relativně fajn. A v showbiznisu, no tam se pořád něco děje, mi se asi hodně líbí herecká dvojka Matt Damon a Ben Affleck, nejenom skvělí herci, v případě Bena i režisér, ale taky jako kamarádi už od školních let a pořád tak nějak spolu a hlavně chytří chlapy, protože to, co se loni povedlo Mattovi Damonovi, tak teď i Benovi Affleckovi i s jeho kolegou nebo spolusoutěžícím Jamiem Dingem a vyhráli tam tradá $1 000 000 pro dobrou věc, která půjde právě na Benovu nadaci, pokud se nepletu, ta pomáhá lidem v Kongu, už před pár lety vznikla a je hodně jedního úspěšná, je to jedna z těch respektovaných. No nicméně k té otázce za milion, jo, pro dobrou věc, tak schválně, jestli víte, pokud takhle, pokud jste si to četli někde na internetu, tak nikomu nenapovídat, který krocan, nebo jméno kterého krocana nikdy nepadlo, když byli v rámci dne díku vzdání, což je taková krásná tradice, že se jim odpouští to, že půjdou na pekáč a prostě dostanou svobodu, tak která jména krocanů nikdy nepadla, jo? Bylo tam několik nabídek a nakonec nebudu to zdržovat, i s malou malinkatou pomocí nebo typem moderátora Jimmyho Kimla, to byla odpověď D, špagety a masové koule, spaghetti and meatball. Takhle se krocani, tedy omilostnění krocani v USA nikdy nemenovali. Jednak jsem na to dostal chuť, jednak teda velká gratulace pro Bena a hlavně všem lidem, kterým právě tyhle ty peníze pomůžou. A to si říkám, jako, že docela dobrá inspirace takhle pomáhat, i když vlastně i v českých zemích na lovu a tak dál už se to praktikuje, že jo? A jo, jo, to mě baví. A ještě jsem se u toho zabrčel, a tak já taky brčím u všeho. Další muzika připravená a ještě jednou v rychlosti připomínám otázku pro tento den, nepovinnou, jenom kdybyste se chtěli podělit, jak dlouho už jste věrní svému mobilu. Zkrátka, jak dlouho už ho používáte, jestli zvažujete o změně nebo se jí bojíte, a je to na měsíce, je to na roky, je nějaký držák, který má třeba mobil 10 a více let? Kdyby něco, WhatsApp číslo 776612800 a pohodu všem, s Radimem.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Jedna za druhou hitovky pro vás na Rádio Čas. Počasí takové pochmurné, ale jakože by nám byla zima, to se říct nedá. V průměru dneska odpoledne kolem 25 stupňů, ale zítra už to poskočí o nějakých 10 stupňů, takže se na to připravte. Můžeme sbírat cíly, no a dneska taky trošku bokem řešíme své mobily. Přesně řečeno, jak moc jste jim věrní nebo nevěrní, jak dlouho máte ten stávající a jestli zvažujete o změně nebo ne. Karel zareagoval na to, co už jsem říkal před chvílí. Je to přesně tak, jak říkáš. Největší motivace zůstat u stávajícího mobilu je přesun všech aplikací. Přihlašování do všech účtů a internet bank, to je totál pakárna. Takže mám mobil od roku 19, to znamená pomalu, jestli dobře počítám, 7 let a doufám, že ještě dlouho vydrží. Dík za skvělé vysílání, skvěle se to poslouchá, super výběr písniček. Karle, díky moc, tak samozřejmě super výběr písniček, na tom dělá celý tým, včetně našeho hudebního dramaturga, kolegy Aleše, ale máme radost, že máte radost, že si to užíváte s námi. A kdybyste se ještě chtěli podělit, tak klidně WhatsApp číslo 776612800, pište, namlouvejte a my budeme hrát. Hezkou neděli s Radimem.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: už 7. srpna, Letenská pláň, bude to velké. No, to je vlastně de facto už za pár dní, že ano, Marek Ztracený, tak hlavně, ať mu vyjde počasí. A vlastně by mělo, protože to už odejdou takové ty nejšílenější tropy. Hity, které milujete, ale taky kus řeči v rámci nedělní pohody a siesty, tak jsem k tomu kusu řeči teď přizval i našeho věrného posluchače, ale zároveň mého kamaráda, tak proto jsem se spojil právě s Brnem Martina. Marťo, ahoj, zdravím tě.
1: To jsem já, ahoj.
0: To jsem já, výborně. Marťo, prosím tě, já se dneska ptám všech, tak se ptám tebe, protože jsme na tohle téma měli mnohokrát diskuzi. Jak dlouho máš svůj aktuální mobil? Jako jestli je to nějaká rozumná doba? To prostě, když si řekneme tu dobu a potom zkonzultujeme to ostatní, tak.
1: Tenhle, co teďka momentálně mám kolem roku.
0: No a průměr?
1: Což je na mě, ale jako pak hodně takhle. Poslední mi vydržel, myslím, že 2 roky. Uh-huh. Tenhle mám už zatím teda jako rok, ale to jsou pro mě fakt velký čísla, protože já teda se musím přiznat, že předtím jsem tak nějak měl vždycky na mobily strašně smolu a tak nejvíc mi vydržel 5 roku. Jo, takže teďka už pak jedu rekordy.
0: Já jsem totiž říkal takovou tu hlavní vlastně osu toho, co má asi zkušenost i řada našich posluchačů. Když jsme byli mladší, dokonce je to i o tom věku, tak jsme pořád chtěli ty nové a nové typy, ale teď, jak je to vlastně takový jakoby malé všechno, takový malý počítač, tak člověk už se to ani moc jako nechce měnit, jo, jako je to. Konec konců jsem přiznal i já, že už pár týdnů nebo měsíců mám nový mobil, ale ještě jsem jako nic neudělal. Přesně tak, z dupec jsem dostal i tady od Marti. Takže a taky jsem myslel, ale pozor, že u tebe je to tím, protože jako netajíš se tím, jako ty jsi vozíčkář,
1: projeví se
0: ten
1: rozvíjel.
0: Mobil i na tom, no právě na to se chci zeptat.
1: Hodně rozvíjel, protože já jsem, nedáš si ho moc do kapsy nebo něco, tak jsem ho dával tak jako na vozík mezi nohy. Prostě tohle a hodně se mi rozbíjeli, když jsem třeba přesedal do auta nebo na postel a nebo mi prostě spadlo, já jsem ho hledal a přejel jsem ho, jo. Takže to právě kvůli toho jsem měl většinou jako nový a nekupoval jsem právě z toho důvodu nějaké jako dražší, kupoval jsem takový ty levnější značky, protože za tu jako když kupujete mobil třeba co 4 roku nebo co 5 roku, tak jako dávat
0: to. To už by si potom člověk mohl potom opravdu pořídit byt asi tak.
1: No, tak to nemělo smysl, ale teďka už jako jsem si dopřál ty dražší, objevil jsem takové to pouzdro na šňůřečce na krk.
0: Spousta lidí ho nosí, ale jakoby v podstatě i v běžném životě, nejenom třeba seniorů nebo tak, takže je praktická věc, no.
1: No a když mi teda napadá na zem a tím pádem jako vydrží, no a jsem spokojený.
0: Včera dokonce jsem viděl v Praze, jsem se na tebe vzpomněl, že už jsou takové vychytávky právě na krk, jakoby i v nějakém luxusním provedení, protože jeden pán měl taky jako přívěšek na mobil, přívěšek je takové malé slovo, opravdu i z nějaké luxusní kůže a tak dál, takže dělají to jako i stylově, ale to už se mi zdá moc. Dobře, takže připomeň ještě ostatním posluchačům, kdyby chtěli prozradit, jak dlouho mají svůj stávající mobil a jak moc se jim chce nebo nechce do výměny, telefonní číslo na WhatsApp?
1: 776 12 800.
0: A to je přesně ono, Marťo, díky moc za přispění a i tobě.
1: Přeji krásný den.
0: A pohodovou neděli, přesně tak. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Já se moc omlouvám, tak ty pozdravy moc neumí, no.
2: Radio Čas. Hity, které milujete.

No, jestli dobře počítám, mimochodem hezké dopoledne s Radimem na Rádiu Čas, tak po prázdninách to bude 35 let v září 91, kdy se objevily nebo odstartovaly v tehdejším ještě Československu první mobilní telefony. Ty první, opravdu to si člověk vybavil, takové ty první podnikatele, měli kufříkové rozměry. Pokud se nepletu, jedny z prvních strojů vážily až 5,5 kilogramů, takže byl to tak jako přenosný kufřík a ještě s velkou baterií do auta, jo, kdyby něco. Cena neuvěřitelně drahá, nemyslím teď samotných mobilů, to ano, ale tak jako volání a dokonce jste platili, i když někdo volal vám a tak dál, jo. Tak od té doby se to všechno trošku změnilo a já se dneska ptám, taková odlehčená otázka, jak dlouho jste věrní svému aktuálnímu mobilu, jestli jste takový ten každoroční měnič a nebo to oddalujete. Pozdrav přes WhatsApp Rádia Čas, tady máme i od Mily. Svůj nynější telefon jsem dostala v dubnu 2020 na narozky a bude se mnou tak dlouho, dokud mě nedonutí operační systém si koupit nový. Bohužel se obávám, že to bude brzy. Pěkný den. Já oceňuji upřímnost. No vidíte, já to mám trošku jinak. Jako, mi se to vzdaluje. Prodlužuje se mi ty pauzy. Teď už nejsem přesvědčený, jako, že mám starý mobil a musím ho změnit, ale tak jako žádá si to třeba i kvůli videím, která občas hážu na sociální sítě, včetně Rády a Čas a tak dál. Je jenom ten přesun těch informací a že se někde člověk musí přihlásit a zapomene to heslo. No, tak je v šuplíku už druhý měsíc, no, přiznávám. Takže díky, že jste mi taky nalili čistého vína, kdyby něco ještě jednou WhatsApp číslo 776612800. Jinak objímám na dálku, ať už máte volno, dovolenou, prázdniny, pracovní den, cestujete z bodu A do bodu B. I teď další hity, které milujete na Rádiu Čas.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7.

0: WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Hity, které milujete.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tak si tady projíždím všechny možné české i slovenské interprety a vždycky u nich přemýšlím, byly někdy na narozeninách Rádia Čas? Přesně řečeno, narozeniny Rádia Čas, to je náš megakoncert. Megakoncert pro všechny bezva lidi a poslední roky se opravdu pravidelně koná v Ostravské aréně, kde bude i letos 21.11. Já vím, že víte, jenom připomínám, letos bude vystupovat Leny, speciální host Marpo, taky Olympik, v neposlední řadě David Koller a skupina Europe. Ano, široko daleko žádný velký koncert Europe neproběhne, takže se těšíme, že těch 40 let Final Countdown a další hitovek téhle rokové party budeme slávit právě na našem Megáči. No a jo, kdyby něco, tak předprodej běží stále na cazradio.cz, jo, tam vás odkazuju, tam si vyberte místo v hale. No a teď mám před sebou právě tenhle projekt, dneska už teda nejsou oficiálně spolu, každý zvlášť, PH Katka Knechtová, ale já mám pocit, že Katka Knechtová nám na Megáči v Ostravě před pár lety zpívala. Jo. A taky to bylo úžasné. Tak krásnou neděli a pokud už usedáte k obědu, nedělnímu obědu, už srpnovému, tak bon appétit.

0: které milujete.
1: No, už zítra se další letní hity budou hodit, protože od pondělka plus minus někde do čtvrtka ještě musíte vydržet a sem tam naměříme další teplotní rekordy, protože po dnešním relativně příjemném počasí to zítra vysoce, vysoce přeskočí 30. Tak jak říkám, na sebe dávejte pozor, krásně to teď před víkendem vymysleli v Náchodě na koupališti, protože v pátek odpoledne jim tam přivezli z místního zimního stadionu 2 kubíky sněhu, to znamená, že kluci a holky, a myslím, že i dospěláci sem tam koulovali, někdo stavil sněhuláky, ale hlavně se lidi schladili a mysleli na trošku něco jiného než právě na stupně. Jo, tak tolik meteorologická vyhlídka. Já to říkám takhle, já budu teď zcela upřímný. Já jsem poslední roky povídal, že už moc počasí neřeším z jistých důvodů, že hlavně jsou mi blízcí v pořádku, ale po tomto létě a matku přírodu omlouvám se teda vracím zpátky k tomu, že jsem pořád spíš teda podzimní, zimní a přechodně jarní člověk, ale jakože léto. Tam jsme se moc nepotkali, no. Takže soucítím s vámi, kteří to máte podobně. Ňuňám na dálku, hity, které milujete, a radím sobě slab bednář. K obědu dobrou chuť, jedeme dál.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
4: Hity, které milujete.

Koukám se na pár zajímavých mezinárodních dnů anebo takových odlehčených svátků, které jsou dnes 2. srpna. Jednak hezké poledne, skoro už odpoledne s rádiem Čas, Gustavům pěkný svátek. Dneska třeba je den sester. A teď nevím, jako jestli jakoby prostě jenom když jsou holky v rodině, tak dvě sestry, když slaví, anebo to může být sestra třeba bráchy. Ale tímto prostě zdravím všechny sestry a sestřičky, které nás poslouchají. I když je to mířeno na rodinu, tak možná i zdravotní sestřičky, protože ty se nenudí, že jo, asi v práci teď. Kdo by rád něco gurmánského a krásně hříšného, tak slaví třeba i... Já mám pocit, že tady to není moc populární, za velkou louží rozhodně ano, to jsou zmrzlinové sendviče. Většinou se prostě pořádná porce zmrzliny, ještě ideálně s nějakýma čokoládovýma křupinkama, dává mezi dvě kukýsky, jo. Je to teda opravdu nejeste s rozumem, kdyby byl nový pořad, tak je to nejeste s rozumem, ale krásně hříšné. No a pokud se nepletu, 2. srpna slaví taky věci mezi nebem a zemí a hlavně ti, kteří nám je zprostředkovávají, takže ať už astrologové, všichni tady dohromady, numerologové, kartářky, vědmy a tak dál, takže možná symbolicky byste mohli nějaké své oblíbené zavolat a požádat si o výklad, pokud právě těmto věcem jste nakloněni. Ale jak říkám, to není návod, to je jenom inspirace. Krásný den, 2. srpnový, takové to odpočinutí od těch extrémně tropických dní. No a na rádiu často jediné pro vás nejvěrnější už 28 let v kuse hity, které milujete. Aktuálně s Radimem ještě jednou krásný den.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Radio Čas. Hity, které miluje.

0: čas. I ty, které milujete.
1: Dneska tedy spíš nálada v barvách šedi, ale poslední dny a týdny napříč celým světem taky v barvách duhy konají se nejrůznější Pride akce, které nejsou jenom oslavou hrdosti, ať už jste hrdí na cokoliv, ale taky oslavou muziky a kultury. Na jedné z nich teď doslova pár hodin zpátky vystoupila Madonna a taky její velká faninka a zároveň velká star. Holky se mají hodně rády, Kylie Minogue.

0: Takhle, ono je to video, které spíš lajkujete, než aby se pouštilo v rádiu, ale prostě jsou to taková malá velká setkání, která dělají radost. Mě udělal radost dneska kamarád Marťa, který taky přispěl k v podstatě odpovědí na otázku. Hele, nic vážného, jenom mě zajímá, jak dlouho máte aktuálně svůj mobil, ze kterého třeba budete psát nebo namlouvat zprávu na WhatsApp, rádio a čas. Jako jestli je to velký držák, nebo ho měníte každý rok, anebo se bojíte těch změn a přesunu dat a tak dál. Marťa to má ještě o to obtížnější a spousta lidí se v tom pozná, protože jakmile máte nějaký fyzický problém, handicap, jo, tak jako pohybovat se s mobilem o nervy moje, jo?
1: Hodně rozvíjel, protože já jsem, nedáš si ho moc do kapsy nebo něco, tak jsem ho dával tak jako na vozík mezi nohy. Prostě tohle a hodně se mi rozvíjel, když jsem třeba přesedal do auta nebo na postel, anebo mi prostě spadl, já jsem ho hledal a přejel jsem ho, jo, takže to právě kvůli toho jsem měl většinou jako nový a nekupoval jsem právě z toho důvodu nějaké jako dražší, kupoval jsem takový ty levnější značky, protože za to, jako když kupujete mobil třeba co čtvrt roku nebo co půl roku, tak jako dávat
0: to to už by si potom člověk mohl potom opravdu pořídit byt, asi tak.
1: No.
0: Tak prostě na Maria, jsem se vypnul teď, už jsem si udělal vlastní cenzuru. Tak si ty svoje miláčky skleněno-kovové hlídejte, dávejte se na ně pozor. Mimochodem právě od Marti mám jednu takovou geniální vychytávku. Takhle, ještě jsem to myslím nikdy nepraktikoval, ale on říká, že to je hodně úžasná věc. Co se týče dárků, tak možná jenom malý tip pro vás, pro všechny. Jestli někdy od někoho dostanete dárek, který vám prostě nesedí, nepotkali jste se, jo, někomu se vyloženě nelíbí a tak dál, ale toho člověka máte rádi. Tak Martě říká, že má vždycky něco jako takovou krycí dobu, že prostě ten dárek si rok nechává a potom ho prostě posílá dál. Buď to decentně zmizí z jeho pokoje, anebo ho předá zase dalším lidem. To mi přijde jako hezký nápad, prostě jako člověk ocení toho, který daroval nebo darovala, no a potom dárek udělá zase radost jinde. Takže kdyby něco, co se týče mobilů, WhatsApp 7766 12800, pište, nahrávejte, užijte muziku s námi a hlavně neděli.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Studio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.
1: Další muzika připravená, ale ještě předtím další respondent, další pán na holení, nebo spíš úžasná. A ty se považuješ se za dámu, prostě kolegyně, kamarádka, brána.
2: V těchto letech už ano, já už jsem stará paní.
1: Ne, ne, ne, nejsme staří, jsme tak mladí, jak se cítíme, tak. Takže za Rádio Čas rok brána, Hani, ahoj.
2: Krásnou neděli, časáci, ahoj rádio.
1: Ježiš, četla jsi mi myšlenky, donesla si, já jsem chtěl říct mléke, protože kám kave a podobně mléko, protože nějak v poslední době si dávám černotu a dneska jsem to chtěl nějak zjemnit, takže díky moc.
2: To je ta telepatie, známe se už nějaký pátek.
1: Prosím tě, protože tady ta studia jsou vyhřátá, jo, tak já jsem opravdu musel pustit trošku vzduch, protože vím, že venku líp, ještě pořád je tam snesitelně, aspoň
2: tam
1: na severu.
2: Krásně, jo, je tam nádherně dneska po těch vedrech, je to příjemné zpestření a ochlazení před těmi dalšími třemi dny. Já jsem to říkala už pátek, že
1: tři
2: já
1: určitě čtyři, no.
2: V úterý nejspíš dachnu a budu zdachnutá do konce leta.
1: Ne, jakoby, po tomhle tom, to jsem zase říkal já, když už jsem říkal, že počasí moc neřeším, opět jsem zastáncem toho, že jsem prostě podzimně zimní člověk.
2: Jo, taky.
1: Tohle to je masakr. Hani, dvě věci, pořešíme jednu pracovní a jednu osobní. Dneska se ptám všech, zeptám se i tebe, tvůj aktuální mobil, jak dlouho máš, nebo jestli už se taky jako už prodlužují ty pauzy, kdy se člověk jako prostě rozhodne vyměnit, včetně dát jakoby nový mobil. Takže
2: Vyměnila jsem před 4 lety a vlastně, kdyby mu neodešel reprák, tak jede pořád, takže jsem byla nucena vyměnit, teď už to bylo v lednu rok.
1: A dat přesun a podobně, šlo to plavně? Máme se toho bát, nebo?
2: Vzhledem k tomu, že já jsem měnila ukousnuté ovoce za ukousnuté ovoce, rozumím, tak oni mezi sebou komunikují celkem v pohodě. I bylo to po letech a letech, kdy jsem utekla, protože jsem nechtěla víc úplně tablet, já jsem chtěla fakt jako mobil, který dá do kapsy.
1: Přesně tak, ano.
2: A tak, takže já nejsem zastánce, že vyjde novinka, tak ji musí mít vůbec. Porovnání cena výkon, typický Kozoroh, takže jo, a jsme spolu v pohodě.
1: No a druhá pracovní, já už to taky dneska zmiňoval, zval jsem vás na Megáč, Rádia Čas, protože ty prázdniny, to je plné festivalů a tak dál a po prázdninách si všichni uvědomíme, že se zase chceme někde potkat. A proč se ptám, protože jak říkám, i kolegové rockeři zmiňují Europe na megakoncertu Rádia Čas pro všechny bez validi. Hele, to zásadní plus pár perliček jsme říkali, ale přece jenom vy vždycky vidíte pod tu pokličku. Tak se tě zeptám, jinak pro vás ostatní, z Radio.cz, předprodej. V rámci toho světa roku Europe mají respekt, jsou respektovanou kapelou?
2: Řeknu ti jeden zážitek. Alice Cooper, asi všichni budete vědět.
1: Víme, pořád.
2: Otec Shock Rocku, že jo, který má mimochodem 76 a pořád válí, kdyby bylo 20.
1: Jo, aha, a nemá letos 7, protože jsem chtěl říct, že prostě nějak vím, že je ročník 49.
2: Ano, takže 77 a pořád jede ty festivaly jako ty největší. Samozřejmě ty pauzy na tom pódiu se trošku prodluží, proto má ty výborné kytaristy.
1: Může.
2: Jako zaskočí, nicméně ta energie z toho pódia pořád sála. A my jsme byli ve Vídni na jeho koncertě, už to bude 9 let, v listopadu, kdy hrál ve Stadthalle. A předskakovali mu právě Europe.
1: Ano.
2: Takže si řekneš, že tak to je taková klasika. Ničím tě to nepřekvapí, je to předvídatelné, takový ten fajn rok, na který jdeš, prostě zaspíváš si ty hitovky s nimi. No a my tam jako, že křepčíme pod tím pódiem a najednou se mezi reproduktory zjevila taková jako malá čarodějnice, ohnutá se skobou místo nosu z profilu. A když jsi zaostřil, tak si zjistil, že to je sám Alice, který se z boku dívá, jak si to prostě Europe dávají a takhle se pohupuje v tom rytmu.
1: Aha.
2: Takže. Jo,
1: občas, oni občas totiž ano, dělají videa na to, jakože to je taková, on vypadá jako taková malá paní, jakoby, jako kdyby vyrostla pohádková čarodějnice.
2: Je menší než já, tak, a vzhledem k tomu, že já mám 1,61, tak si to představ.
1: Jo, takže a mimochodem Joey Tempest v tomhle se to pořád má, jo?
2: Má to pořád, už nemá trvalou, už není kudrnatý.
1: Ono je to jako číhané, už je očíhané, ano, přesně tak.
2: Už to
1: tak,
2: má vyžehlené, je to ostříhané, ale jo, pořád, vracíš se do těch osmdesátek s úplně stejnou energií. Je to trošku jiné, ale tím neříkám, že je to třeba lepší nebo horší, je to jiné.
1: Prostě jsme
2: všichni
1: v 21. století.
2: Tak,
1: no,
2: všichni jsme někde jinde za těch 40 let. Rádi ještě neví, jaké to je třeba.
1: Ne.
2: Tak ty máš 29, ne?
1: Příští rok budu mít kulatě, nechápeš to? Příští rok mi bude 30, tak jo.
2: Chudáč.
1: Není to o mě, je to o vás, CZRadio.cz, Hani, díky moc a krásnou směnu ti přeju.
2: Mimochodem, já se netěším jenom na Europe, ale já třeba i Marpa Aleny a Davida Kolera, takže já si to letos s váma užiju.
1: Já spíš myslím, že to opravdu bude jakoby večer a doslova do písmene plný hitů.
2: Tak.
1: Že prostě ti interpreti to tam nasází a na Leny se těším obzvlášť, protože
2: ona
1: má to nejlepší z mámy, ale hlas rockerů vlastně, tak. Dá se říct. No, tečka.

0: které milujete.
1: Život plyne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: odpoledne s Radimem na Rádio Čas, za chvíli budeš, už jsem vám řekl 14 hodin, jo, protože to bych si dával malou pracovní pauzu, ne, teprve 13 hodin. A já bych měl takovou sondáž, moc mě zajímá, jestli nás někteří teď poslouchají mimo republiku, nebo prostě jako daleko od České republiky, protože mě zajímá, jaké u vás máte počasí. Neděle, třeba na jihu je trošku teplej Moravy, v každém případě neděle si teď všichni odpočíváme a jako vyběhli jsme ven a jsme strašně rádi, že je venku trošku příjemněji, protože od zhruba 3. srpna do nějakého toho 5. 6. se nudit nebudeme a opět mají padat teplotní rekordy. Už to není legrace, jo? Teď myslím na všechny z nás, kterým to léto moc nesedí. Tak mě právě zajímá, jak teď máte ve světě, pokud nás tam posloucháte. Taková statistika, stačí napsat, kde se nacházíte a jak to vypadá, jo, s počasím všeobecně. WhatsApp číslo 776612800. Jinak doufám, že se máte fajn, že si užíváte muziku s námi a pokud náhodou poslouchá nějaký Gustav, tak páni a kluci, hezký svátek.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

vjerujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

No, je to maso masíčko, trošku sonduju, kde všude si dopřáváte siestu s rádiem Čas. Jarda Falda hlásí z Las Vegas alias, ale pozor, Ostrožské Nové Vsi, krásných 26 a větrno, ano, to jsme říkali, je trošku příjemněji než v minulých dnech. Na zakázaných jezerech zde celkem velké vlny, nicméně pozdrav opravdu i ze zahraničí, Buenos Dias, horko, strašné horko, máme tady Španělsko od Helenky a rodinky. Máme za sebou třetí vlnu veder, kde bylo přes 40 stupňů ve stínu, no dneska to bude jenom 39. Přes den může být teplota, jaká chce, ale když v noci nejde pod 30, tak je to brutál. Jediným řešením bazén a ventilátory. No, to je, jak říkám, no, mi to úplně vyčerpává. Nicméně koukal jsem trošku na svět a 12. července, což není zas tak daleko, iránské město Dehloran, takhle, naměřeno extrémních 51,5. Nervy moje. No tak prosím vás, bude to trošku míň než v Iránu, v každém případě ty další 3 až 4 dny, ještě asi sem tam teplotní rekord naměříme, já to říkám už asi posté dneska, ale prostě dávejte na sebe pozory ty první srpnové dny a doufám, že ta druhá část prázdnin už potom bude trošku a trošku příjemnější. I ty, které milujete i dneska s Radimem, já vám přeju hezkou neděli, zdravím všechny Dušany, máte svátek, pardon, ne Dušany, Gustavy, nevím, jak se mi Dušan dostal do hlavy, Gustavy, máte svátek, užijte si to, nervy moje. To kave. Yes.

Radím Rádio Čas, ty, které milujete, a co si budem povídat, v posledním týdnu asi nejhranější písnička nejen v České republice, ale napříč celým hudebním světem. Vzpomíná se na skvělého muzikanta Glena Hansarda, Ira s velkým I, a hlavně člověka, který se vůbec nezměnil navzdory slávě. Mimochodem doslova pár týdnů zpátky vystupoval taky v Opavě, v mém rodném městě na Slunovratu, a doteď je tam vzpomínka i živá, můžete si ji prohlédnout, murál, krásná kresba, v podstatě umělecké grafity na zastávce MHD. Myslím, že to je na Hradecké, že jo, na Hradecké. Tak je to takové mrazivé, co je důležité. Vzpomínat se bude ve velkém a loučit během několika dní, no a třeba 4. srpna proběhne ten hlavní pohřeb v katedrále svatého Patrika v Dublinu. Mimochodem fanoušci, kteří to mají blízko, ne asi z České republiky, i když nikdy nevíš, někdo si možná zajede, si ho budou moci prohlédnout, protože jeho tělo bude vystaveno a... Všichni prosí, kdo se zúčastní, tak žádné květiny, žádné pamětní záležitosti, ale jakýkoliv peníz, který byste třeba investovali právě do té květiny, poslat na dobrou věc dvěma nadacím, pro které on doslova dýchal. Takže kdyby něco, mrkněte na novinky.cz pro inspiraci, protože ono se dá pomoct i na dálku. Klene, máváme do kumštířského nebe, teď už si tam asi vyhráváte s řadou geniálních muzikantů, kteří byli stejně tak normální v tom nejlepším slova smyslu jako vy. No, člověka mrazí. A já nám všem popřeju nejenom neděli, ale i celý příští týden a vlastně zbytek léta už jen plný dobrých zpráv a bez velkých jobovek. Dávejte na sebe pozor. Radio Čas.

0: Na ty nejlepší věci je dobré si počkat a právě tady kluci z party Opět Radeček chystají opravdu velký koncert, největší v rámci své kariéry na únor 2028, pokud se nepletu? Mělo by to být, že jo, až za rok a půl. Bude to na Valentína a v pražském O2 Univerzu odehrají koncert vlastně největší hity své kariéry, ale společně se symfonickým orchestrem. Takže jako nervy moje, bude to velké. Teď mě to úplně zmátlo, protože jejich webovky mu ukázaly 2026, nebo to už bylo teď? Já jsem teď úplně, já už jsem z toho doblbaný, vždyť už to bylo, že jo? Ne, 2028. No jasně, jo, to mají asi překlep na stránkách. No v každém případě, jo, 26.2.2028. Bednář zblbl sám sebe, jo, ale tak jako, jak říkám, nedostatek kávy, ještě ta nedělní siesta, ale o co vás neochudím, a to vím, že je připraveno, horoskopy s Milanem Gilnerem, naším dvorním astrologem. Dneska máme druhého a je neděle, ale ten příští týden, tropický, srpnový, ale taky prázdninový a dovolenkový, co nabídne, tak o tom už ten, který čte víc než 20 let ve hvězdách, právě pro nás. A zařiďte se podle toho.
1: Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Počátek týdne by měl být docela příjemný. Na nebi panuje převaha silných hvězdných aspektů souladných vítaných nad těmi problémovými konfliktními. Nepříjemňovat život nám ale budou snahy si zejména v partnerských vztazích mezi muži a ženami navzájem vyjasňovat, kdo má v tom či onom pravdu. Dohoda obvykle ale nebude možná. Střed týdne bude obdobný, pouze prožívání emocí bude vyhrocenější a konec týdne bude o dost příjemnější. Na nebi budou silné hvězdné aspekty souladné vítané a ty problémové budou mít ostré hrany konfliktu zaoblenější. Hvězdný týden, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gilner.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice, kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert, dle srovnání k 22.7.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty.

0: Které milujete.
1: Tak a já si teď popel posypu na hlavu a to řádně a vydatně, i když vlastně jako esenci toho, co jsem říkal, pravda byla, se mi trošku popletla data a opět Radeček a symfonický koncert už proběhl, ale ten byl právě v O2 Univerzu a teď to chce větší prostor a přímo pražskou O2 arénu, takže ještě jednou jejich hity, velké hity kariéry se symfonickým orchestrem, ale tentokrát v O2 aréně Praha, takže ještě větší, spousta hostů k tomu a tam stále platí ten únorový čas, ale 26.2028. Tak jsem si v tom udělal pořádek, člověk to zapil trošku kofeinu a jak říkám, když tak webovky kluku opět Radeček vás uvedou na to správné místo, protože to se musí pošťouhnout, já fandím lásce a hlavně taky skvělé české muzice. Tak zvu na taneční parket, jinak pozdravy i do světa přes sazradio.cz, kde si nás můžete poslechnout kdykoliv, kdekoliv, napříč republikou digitálně i přes DAB+, takže možná na druhý konec České republiky, někde k Aši, kde nás máte v autě. Radím Sobislav Bednář pro posledních pár minut popletá, ale tak jako budu sekat i cestou domů, jo? Užívejte den!

0: Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro jak bys byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak on záleží po kom. Jsem fakt takovej, že jak dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.

Další muzika připravená vlastně na druhou, protože už ve 14 hodin plus minus taky kolega Aleš Klubal a jeho další ze speciálních music boxů, takže pozveme na taneční parket, muzika zase trochu jinak. No a já budu trošku zvát za náš tým, protože i zítra vás budeme probouzet, vlastně první srpnový týden se vším všudy společně s Lenčou, dobré ráno Moravo, a tentokrát vyloženě partnerské, protože se budeme ptát na to, kterou větou, otázkou, někdy gestem, někdy mimikou vás dokáže partner, případně partnerka vytočit opravdu doběla. Ať už to bude navážno, velmi seriózně, anebo s humorem, tak doufám, že se vyřádíte, ať už na Facebooku nebo WhatsAppu Rádia Čas, ale jak říkám, zatím si to jenom sesumírujte v hlavě, zítra se budeme ptát. Já teda s dovolením popojdu trošku dál ke svému příbytku, užiju si taky ještě hezké počasí, než přijdou zase ty tropy, no a pro vás Aleš a další nálož muziky na Rádiu Čas.

0: Ráno Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas.
3: Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
5: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
6: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
7: Nemůže běhat, ti napovím.
6: Protože nemá...
7: Nožičky.
6: Nějaké lise, beznohé zvíře.
7: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
6: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš.
7: Ano.
6: Bože.
7: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
0: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
8: A dneska se ponoříme do playlistu Generace Z. Od balad až po hity, které rozproudily TikTok. 12 hitů, 12 tváří, které rezonují generací Z. Hned ze startu dvě mladé ženy, které zásadně změnily způsob, jakým dnešní generace vnímá pop. Billie Eilish je pro generaci Z hlasem introvertů. Její song Birds of a Father je skoro folkovou baladou, kterou nahrála doma na jediný mikrofon. A stejně slavná je i Driver's License od Olivie Rodrigo. Jde o takový portrét zlomeného srdíčka a dívče bolesti po prvním rozchodu. Olivia se tímto singlem stala nejstreamovanější debutující zpěvačkou historie a pro Gen Z jedním z nejsilnějších hlasů. Music Boxu Rádia Čas.

Dneska hity generace Z a právě generace Z má svůj hněv a ten umí přetavit ve zlatý hit Gail. Ona přišla s ABCD, brzou skladbou, která, no, vznikla skoro z legrace. Fanoušek ji na TikToku navrhl, aby napsala písničku podle abecedy a výsledkem byl rozkorový song plný ironie a odvahy, který dobil žebříčky. Podobně otevřený je i Conan Gray ve své skladbě Killing Me. Hit je s textem o vztahu, který vás, no, pomaličko rozkládá. Právě tohle oslovilo teenagery, kteří se nebojí mluvit o duševním zdraví a lásce, která je bolí. Ostatně tím si projdeme skoro všichni. V časáckém Music Boxu dneska hity generace Z.

0: Music Box Rádia Čas.
1: No a dneska sú to hity generace Z a generace Z je jazykovia i kultúrne rozmanitá a tak v jejím playlistu bez problému najdeme afrobeat, K-pop i latino pop. Nigerijský zpěvák Rema spojil síly se Selenou Gomez a společně udělali hit Clam Down. Je to historicky první afrobeat single, který pronikl do top 5 amerického Billboardu. Na opačném konci světa stojí Rose z Blackpink a její hitovka APT, tedy zkrátka pro apartment. Ona vypráví o samotě a tichu v malém bytě, kde trávila dny, když jako teenagerka trénovala na kariéru popové hvězdy. I přes jazykovou bariéru se Rose daří oslovovat generaci, která chápe, co znamená touha po úspěchu a oběti, který sebou úspěch přináší. Na rádiu Čas ladíte Music Box a dneska jsou to hity generace Z.

0: Music Box Rádia Čas.
1: A v něm dneska hity generace Z. Balady nejsou mrtvé. Generace Z je oživila a dala jim nový obsah. Irský písničkář Hozier ve skladbě Two Sweet zpívá o muži, který se snaží milovat, ale jeho workoholismus, uzavřenost a neschopnost zpomalit z něj dělají, no co si budem, špatného partnera. Tohle je dnešní doba a neplatí jenom pro generaci Z. Podobně intimní je i Sorry I Am Here For Someone Else od Bensona Boona. Jde o příběh vyslovené lásky, ale v tu nesprávnou chvíli. Jen 30-vteřinová ukázka na TikToku přinesla přes 2 miliony videí. Boon objev Imagine Dragons dokazuje, že i kluci můžou zpívat o zranitelnosti bez kliše. Na rádiu Čas ladíte News.

0: Classic Box Rádia Čas. Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Music Box Rádia Čas.
3: A dneska hity generace Z i rock může být protkán emocemi, když ho zpívá někdo jako Damiano David, frontman Maneskin. Ve svém solovém debutu Bon Vide Broken Heart ukazuje, že za divokým glam rockovým výrazem je i citlivý člověk. A Ben Kristoval vnáší do Gen Z prostoru český hlas. Jeho hit Brighter Day je plný naděje, světla a pozitivní energie, i když se zpívá o překonávání temného období. No a zajímavostí je, že Ben klip natáčel s vanoušky přímo v pražských ulicích. Moderní technologie, osobní přístup, to je vlastně Gen Z ve své ryzí podobě. Na Rádiu Čas ladíte Music Box a dnes jsou to velké hity generace Gen Z.

0: Rádia Čas.
1: A dál hity generace Z, i když jsou narození o pár let dříve, Lady Gaga i Ed Sheeran jsou pro Gen Z stále aktuální. Hlavně proto, že se nebojí měnit. Gaga v songu Abracadabra navazuje na své elektroklash začátky a využívá hlasové filtry inspirované umělou inteligencí. Text songu se dotýká tématu identity a přeměny. Něco, s čím se mladá generace stotožňuje. Ed Sheeran zase překvapil hitem Azizam, což z perštiny znamená miláčku. Nejde o exotiku, ale o vyjádření respektu a otevřenosti vůči světu, což je přesně to, co se Gen Z na interpretech cení. Být lidský, i když jste světová hvězda. No a platí premiéra Music Boxu vždycky pondělí po 18. a v repríze v neděli po 14. hodině. Buďte u toho. Otále Šeško.

0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
1: Nemůže běhat, ti napovím.
0: Protože nemá...
1: Nožičky.
0: Nožičky. Nějaké lise, beznohé zvíře.
1: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
0: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
1: Ano.
0: Bože.
1: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

0: Právě teď přišel čas na dobrý pořad. Jeste s rozumem na rádiu Čas. Věděli jste, že?
1: Rohlík. Pro někoho taková naprostá klasika. Pro jiného symbol nezdravého jídelníčku. Protože bílé pečivo, že jo? Ale samotná historie rohlíku sahá až do 13. století. Jeho předchůdcem bylo rakouské pečivo známé jako Kipferl. A to má právě tvar toho jemně zahnutého půlměsíce. Je vláčné a měkké, stejně jako ten náš známý tukový rohlík. A zajímavé je i to, že tohle pečivo existovalo už dávno předtím, než svět poznal dneska tak oblíbený a legendární croissant. A samotný tukový rohlík, ten, který známe dneska z pekáren a supermarketu, tak ten patří k nejoblíbenějšímu pečivu u nás v Česku. A v posledních letech si vysloužil nálepku něčeho, čemu bychom se vlastně měli vyhýbat. Protože je to přece tukový rohlík, tak z něj budeme nabírat tuk. Takže je bílý rohlík takové nutriční peklo? Na to jsme se zeptali biochemičky s přesahem na výživu lidského organismu Venduly Popelkové.
2: Tak rohlík určitě není žádná nutriční sebevražda. Klasický rohlík se navíc skládá hlavně z mouky, vody, droždí, soli a menší množství tuku a sám o sobě rozhodně není žádným peklem. On je problém spíše v tom, že řada konzumentů má tu tendenci vzít vždycky jednu konkrétní potravinu a to označovat jako špatnou a případně různě demonizovat, ale jak možná víme, tak ve výživě vždycky záleží na celkovém kontextu toho jídelníčku, případně na četnosti zařazení té dané potraviny. A ano, samozřejmě klasický rohlík má třeba méně vlákniny než doporučované celozrnné varianty, ale zase záleží, co si k němu příkladně přiložíme a určitě může být i fajn součástí jakéhokoliv jídelníčku.
1: Takže rohlíku se určitě bát nemusí. Mnohem důležitější než ten jeden samotný rohlík je to, co si do něj dáme. Když ho totiž doplníme kvalitní bílkovinou, zeleninou a třeba i trošku zdravých tuků, tak může být součástí krásně vyváženého jídelníčku.
0: Tak teď už to víte.

0: 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
2: Čas. Rádio Čas.

0: život je fajn, život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Naším pátečním hostem byla magistra Andrea Hofmanová, radní města Ostravy. Povídali jsme si například o vzdělávání na školách a programu Erasmus+. Celý rozhovor si můžeš poslechnout také na stránkách Rádia Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Na Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Ostrava. Přetváříme Ostravu na moderní a bezpečné město v oblasti kultury, sportu, služeb a architektury.
4: Hity, které milujete.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
7: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
8: Nemůže běhat, ti napovím.
7: Protože nemá...
8: Nožičky.
7: Nějaké lise, beznohé zvíře.
8: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
7: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš?
8: Ano.
7: Bože
8: mu. Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
4: Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Cože, ty máš 150 technobodů?
1: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
0: A kde to jako najdu?
1: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
0: No jasně.
1: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
2: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Baltic za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.

0: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.
1: Hity, které milujete.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
3: Nemůže běhat, ti napovím.
2: Protože nemá...
3: Nožičky.
2: Nějaké lise, beznohé zvíře.
3: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
2: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hle, míš.
3: Ano.
2: Bože.
3: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6. a 9.
1: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity,

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Letní kino Amfi Poklad v Ostravě Porubě vás zve na nevšední zážitek. Projekci nového českého filmu Neporazitelní s doprovodným programem a setkáním s parahokejisty. Již 7. srpna v Ostravě. dkpoklad.cz.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: za námi týden plný výher.
1: Rozdali jsme lístky na Queenie, Marka Ztraceného, Havířovské slavnosti a kupu dalších. Megaléto na Rádiu Čas jede naplno. Další dávka vstupenek tě čeká už v dalším týdnu.
0: Od pondělí opět startujeme. Megaléto Rádia Čas. Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Radio Čas.
2: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
3: Já chci hot dog.
4: Já mám chuť na matcha latte.
5: Taky beru hot dog a klid v autě.
2: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
6: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
8: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
10: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
11: Nemůže běhat, ti napovím.
10: Protože nemá...
11: Nožičky.
10: Nějaké lise, beznohé zvíře.
11: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
10: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
11: Ano.
10: Bože.
11: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
1: Rádio Čas.
0: Rádio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
1: Nemůže běhat, ti napovím.
0: Protože nemá...
1: Nožičky.
0: Nějaké lise, beznohé zvíře.
1: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
0: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš.
1: Ano.
0: Bože mu.
1: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

0: Radio Chas.
1: V novém bytě, první noc v novém bytě, jak mince ošoupané.
0: Radio Čas, hity, které milujete.

Loďce Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nožičky. Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
2: Ano.
1: Bože.
2: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6. a 9.
0: Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

všechno od co jen můžou, a když kolem nich pak projdu z vesela, oni si ťukaj na čela.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
1: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hle, Míš.
2: Ano.
1: Bože mu.
2: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

Hity, které milujete.

0: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá?
1: Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlemíš.
2: Ano.
1: Bože.
2: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.
3: Radio Čas.
4: Radio Čas. Hity, které milujete. Radio Čas. Hity, které milujete.

0: milí diváci, pořadu Selfie s Táňou na televizi Relax. Dnes se s mým pořadem nacházíme poprvé venku, a to v automobilové garáži závodníka Václava Janíka.
1: Dáš si na sebe helmu, kombinézu, nehodlavý spodní prádlo, v podstatě skoro, kdybych byla oblečená na lyže, a teď si tam sedneš v 60 stupních a ještě musíš u toho něco dělat, tak ono to jako opravdu je náročné.
0: Nehodlavý spodní prádlo, jak se to prosím tě pere?
1: Tak vám záleží k pokon. Jsem fakt takovej, že dva dny nedržím volant v ruce, tak jdu aspoň to auto na parkoviště přeparkovat, abych trošičku, mi to chybí, no.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: a Lenkou.
1: A dobře, a v tom lese jako jenom běhá? Jakože prostě tam někde musí být nějaké v noře nebo něco.
2: Nemůže běhat, ti napovím.
1: Protože nemá...
2: Nožičky.
1: Nějaké lise, beznohé zvíře.
2: Když na to šlápneš, tak to může i křupnout.
1: Vajíčko, ale vajíčko není zvíře. Hlémíš?
2: Ano.
1: Bože mu.
2: Kvízy všeho druhu, každý všední den mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.

0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Třeba nosa.